0: što je wierno štuto wie, dobre prašenje. Ja wiem na kujde pat, kotry serbskich interpretovat do šestčich svišime. To je sprinja Denis Wenzel.
1: Luba, ja tebje niče nie najdu.
0: Když Ištvan Kobeda nám zaspěvá po pověstčách Miso nohce jate byč. A smír konc prvnije hodiny slyšíme tež ještě Andreju Špitankovu. Ale něco jednače menšinu popečích, že jenže se dále, tu je Eva Max.

Hej, to po takim běchu šulario, rjadunje 6-2 z Woklec. Basen mo nazemje je připodla prajne se šulan tady samu myslil, šo je se čera našim studiu stało. Rjane Pogančk a netko mam hudžbu za vas, lube dzieci, a potom minujeme so nowej epizodze Lexia.

Kaž připovědžené něcko někotré pokyvy za vás, započejo dženca, to odmije se zase kofi v Cioch, v Sapském muzeu, dy, hoj, poponu Cioch, što by si myslil referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudževačer Sapského instituta, bunže vo protiku Moja Vůžica, kotra šukáža již od leta 1902 a je jeden z najoblubovanějších a najdleje existovacích formátů ľudová nakvarnictva domovina, potak in džens poponucioch Sapským muzeum. Vokličanské dekanátne duše pastorstvo za džiči přeprošuje šulorjev od 1. do 6. letnika ze sapských osadov na zromadný džen pod hezvom Štark mach tak. Tam tematizuje na osebě jednore vášne všedne situácie džiči, tak so bychu tute sebie vědomě skručili. Zarjadovania ze stajne samsnym obsahom za džiči budže na sčevacích termínach 10. oktobra v sobotu v Nebelčicach, potom v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledný raz v sriedu 14. oktobra v Radvoriu, stajne od rania cibilky na dživeč do poponiacioch. Přizivič môžete vaše džičo ište až do tutoho piatka. A netko na zemje však odmia sa tiež na zemské viki, napríklad v Vázu, to lieca ižo 21. raz, započatk bude 5 večer s kinovým večerom a potom na zemské viki so sobotu ráno 10. zahaja a nedželu od 10. odmieva sa tam džičace svedžin a budeské mieštanské bibliotece poskyčeja sa predim na zemským čaporovým vikam všelaké zajímavosti od džičacích věcov přes samozotovené debienky, keramiku a porclín, umělstvo a tvory zvomy ač k antikskému čapory, to šo namakáče piatk v 10. do večera 6. až praje na budeské měščanské bibliotece. Tak daleko potekím nekotré pokyvy, dále jazz skupinu Total.

0: Štenca rano čitamy o tym tež w sakskich nowinach. A dokież nie może im toči ludzo prajeć, da my im po kraju nie jedziemy, tak husto żadaja se im runie woni podpieru od polityki. Aktualne płaci zneczeriwa činja wujke starosza, a przede wszystkim to szak so wuskutkuje na kóždoho z nas, gdyż je benzín drohý. Były ja tež zeživi dwa drohe a šoš, tož do kraja dołożujemy. Štož mnozy tež nezrozumia je, zo su płaci zne za nas naftu a benzín niže, hač pola nás, po takým druže niže, hač pola nás, po celé EU je Nímska vodžaca, štož to nastupa. Treba mi jenoš našim susedom poladač, jenoš jako přikvat, český pvači liter dizela, aktuálne 2,07 € pola nás, kaj se te predetejší žorek, přerezne takhle 2,40 €, a to, če so od připodnja, ještě raz stopnuje a přivodci.
1: Každopád, tu již nadžeja sa necko, a to nic jenom ješ předo začeljo, ale tež celo normální ľudžo, když nemajú žádne hovorské dokody, zo kancla měl svoje připovedžené voloženia, tak spěšne, kajž možno přesadží a zostiduja svou vám potom tež skutky. No aj, ostaneme čipni. Ďakujem Blanka za informácie. Nic kože dále tu s Jokom Weisselbergom sedom do napu 8.

0: A něcko je na po wosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Mezynarodna syć dziwadło polifonii jest so teletny prynikrocz po swoim założeniu we norwegskiej zetkawa. Mez w obdzielnikami bytyś zastoperka nimsko-serbsko-ludowa dziwadła Julia Klingnerec. Cokone 20 kulturników z doromady 10 krajów wuradzowaše wo zajmach dziwadłach, kotrež so za indigene, regionalne a menšinowe rzeče zasadzuje. Za to chce so Międzynarodny Związk mez drugim wospechowanske sredki EU pracować. Syć polifonii bu february w Budyšinie założena. Zamier syć je z pomocą zromadnych dziwadłowych projektów kulturną a rzeczną mnohotność Europy silnić. Na čerošim posedženju župe Andri Zilovojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mjeseca nova regionalna rečnica župe. Nimo toho vuhodnočichu přitomni nedavnu kubansku jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzeja Janšajcach a do serbske štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Česku a ve novembre svojebne popodňo v Ojerecach. Na přemyslové přestrany v Krynhelecach Hamorské gmenie zariaduje v přichodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kaž z Dželi Sakský imobiliové a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja cí ze sobu zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džele nastač. Zdobom chce Techniska univerzita Kamenica tam je z drugim na nových karbonových tkaninach sledžič. Projekt płaci 40 milionów euro, a pieniądze przyjdą z inwestycyjskiego zakonia za wolę kończynę. Wietruska leżoność, na której stajesz zaśwych leczesatkach szamotonia, rzeka nietko wietruska przemysłowa przestrzeń. To jest gmieńska rada Boszice czera w obsamknęła. Zdobą zabiera się sobą na zmielinu, a w otwodu dokoła wokoło niedyszego zawoda. Dotaj běše veusy, než do škúly ze šamotoňu zviazane, netkodobí firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z výsky Džilič. Kaž bu čera znate, nové mejčel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacere menším předozačam převostajč. Město Vojerece v obdželí so prvný kruč ze svojské akciu na Evropském týdženju mobility. Od ženskýšeho muža kolesovarjo jen týdžen do svoje kolesa darmotně ve kolesových boxách při dvorništču, v užijském naměstče a při trohošču v odstajíč. Tam jsou před větrom a padůstvom škytané. Zdobom hodža so tam zdžila tež baterie i kolesu nabívač. Europski tydzień mobility wotmiła so hižo od leta 2002. Z tutym chce Europska Komisja Komuny motivować klimie przykielene rozrysania za wopkat testować. A to bych u nasze pojezdcze, kotrež namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: A dženca so nam spočatnje drehišče svunčko pokaza, po připodnju smeme potom ličit se s deščikom, žive slebro zalize dženca, hišče raz na 24 stopnju maksimalnje, jutce potom kodnišo s maksimalnje 19 stopnjemi.
0: Njezboža, kiše so čera večo na B7 a 90 stavodla je i sodoma 90 miest Njedžichovom a Britnu Michałkami dále zaurena. To pak je tiež jeničky, pokiukyž mám hevakšo svobodne žane hačenia, žane vyskače, jeli pak nešto uladače bio rania, přizočaso rade polanaju, pak telefonistce, pak zbojistču přes četu funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Stori nedom pečmenčino po na povosmich.
3: Ve tvojich očach zvadu nje vidžu,

0: Veronika Zaronikowa spěwaš gitara a ja, respektivně ja a moja gitara, tak spěw Rika a nětko je tu Blanka Funcena a z dźělenki Policie.
1: Policia z Dźělí.
2: Kajž zčeta snano teši, že polena svišeli na zvjazku je droze bi 7.10, je čara večo v oku 7. k smertnemu nezbožu dojšvo mes nedžihovom a Britni Michalkach prasne šti. Po informacijach policie v osobu a nakvadne auto frontalnje doso 7.17-letny šofer v osobu a auta přisadži při tem svoje živjenje. Je na postaletny polski šofer nakvadne auta so lohce zranič. Odla je cywak zraštce doj to nie jest jasne. Nastawiecna szkoda od 80 tysiąc euro trochę je pak tam miestem za sowoczynina. Pundželu večer lepi policija nimskih Bazlicach alkoholizovanoho šoföra Kreislera pola 60-letnoho namirichu nimale 0,6 promilu alkohola dali ječ muž vezo nesmedžeše a zato zmije so netko dobič se s konsekvencami voko obječič. Na minenem koncu tydženja so neznači berval, že dieselový tank se spet 100 litrami čiriva pokradnili a k tomu tež hišče nedom vodpovedal povednu klumpu, vec na škoda vúčini 5000 euro. Kriminálna policia so netko s tým zabiera, rúne tak se sledovacím pádom, pretož na vúžiskym namiesče Vojerecach poradží so paduchám v noci na Pundželu potekým po tamnišim mešťanským svedeniu 300 metru koporúho kábla pokradneč hodnota tutoho 10 000 euro.

0: Hej, to po takim běchu šularjo rjadunje 6, 2 z Worklec. Basen mo na zemje je se šular tady připojila prajenje sam v umyslu. Šo je čera našim studiu nastavo. Rjane programčk. Nětko mám učbu za vás, lube dječi, a potom poladam raz, što plan leksija nového dala.
1: Du dance, na kůži.

0: je na podźěwěčich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcyna.
2: Mezinarodna syć dźiwadło Polifonii jest o teletny prynikrócz po swoim założeniu w Norwegskiej Zetkowa. Mez wobdźilnikami by też zastupiaka niemsko-serbsko-ludowego dźiwadła Julia Klingnerec. Cokone 20 kulturniku z doromady 10 krajów wuradzowaše wo zajmach dźiwadła, kotre so za indigene, regionalne a mienšinowe rěče zasadzuja. Za to chce so Mezinarodny Zwiazk mez druhim wo spěchowanske srědki EU prócować. Syć Polifonii bu we februari budyšinje załožena. Zaměr je z pomocou zromadnych dźiwadłowych projektów kulturnu a rěčnu mnohotnosć Europy sylnić. Na čerošim posedženju župa Andrej Zelo Vojerecy vitachu Žiljet Aulichovu ze Židžinoho, kotraž je ze spočatka mjesaca nowa regionalna rěčnica župy. Nimo toho vuhodnočichu přitomni nedavnu kubansku jizbu, kotraž vědžeše jich do Vesno muzeja ve Jančajcach a do serbske štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre nazemski koncert Čisku a novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrini Krynhalecach v Hamorskej gmene zarjaduje přechodných dňach tvarnišćo za novu fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdźeli sakski imobiliowy a tvarski management započnuju kunc mjeseca tvarić. Nastać maja ci ze sobu zwiazane industriowe hale a wobwuk za labore a biroje. Wenich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Techniska univerzita Kamenica tam mez druhim na nuch karbonových tkaninach sledžič. Projekt vači 34 milionů euro, peneze přindu z investicijského zakonja za vůlové končine. Vetrowska leżoność, na kotrej steje się zaś w chlet dżesatkach szamotunia, rzeka nietko Vetrowska przemysłowa przestrzeń. Do gmieńska rada Boszice czera w obsamknęła. Z dobą zabiera się sobą na zmilinu a w otwodu dokoła wokoło niedyszo zawoda. Dotel bieše veusy nešto škúli ze šamotuňu zjazane, netko dobi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z výsky Dželič. Kajž bu čera znate, nové mýčel areál hižo přetvarja. Von pak neša dotelne zavod dále vesč, ale poninu viacorom menším předozačam přeostajč. Město Vojerecy vobdźěli so prýny kroč ze svojskej akciju na Europskim tydźenju mobility. Od dźensnišeho móža kolesowarjo jeden tydźeń doho swoje kolesa darmotnje we kolesowych boksach při dworništšu, w Łužiskim namjesće a při torhošću wotstajić. Tam su před vetrom a padustwom škitane. Z dobom hodža so tam zdźěla tež baterie i kolesu nabiwač. Europski tydźeń mobility wotmiła so hižo z leta 2002. Z tutym chce Europska komisja komuny motivować klimie přikilene rozrisania za wopkat testować. To běchu naše pojezdče, kotrež namakače w internetu na našich stronach a tež w našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj spočatnje pokaza su nam přeco zasojišće slunčko, potom v běhu dňa přeco vjace mruče luk nam přičenje, po připodnju mua su potom podešćovač, temperatura dženca maksimalne 24, juce potom 19 stopnju.
0: Kuće naše končinje su mjestom zaso šitke, svobodne, dotal tiš niđe žane vyskače, njeste ja tu iš dobro jezbu vam.
1: Serbski rozvoz.
0: Peč, pana po dževečich, netko svešim mjočina, vecliju na modu svobodu.

Božena Bjaršec sedzi zaso tam a ja wiem, že tun abo tamne fan kopańce dźensa večer sedzi. Mjenujcy před telewizorom. Po Champions League zajšwity dzień startuje mjenujcy dźensa tež Europa League do swojej nowej sezony. Za Niemsku nastupi Bayer Leverkusen direktnie na prynim večeru, to rika dźensa večer 9. To witaja doma słowiński klub Celje. Jutze potom tež Hoffenheim raje, a to na Kreče w Grekskej pola mustwa Ofi. Cokonje je zaso 6:30 mustwo podla, kujžde mustwo raje 8, přečivo rozdzielnym přečunikam, predahač, že potom smio K.O. koło. Po takim, štujš nie po Champions League zajšwy tydzień, išče dosć europskie kopańce mio, dženca, že direktnie dale.

Radio a wetworiš, co me naš program ze Serskeju Štucku a dokola še přibližejo se nento redne castech k jadmu šou, sme toštem spiju o za vas upetali ze spivarku Moniku Klesec.